Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.
4: A

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju!

0: Evropa 2. 80.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: 82 a 105,5 FM. Maximum.

0: something I want to talk about.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Já napíšu, mám mě ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snide. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: A teď vykouzlíme výhodnější.
4: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.

0: Evropa 2. 80.
1: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
2: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.

0: Krásné dobré ráno i v sobotu 30. května s vámi Evropa 2 a aktuálně taky zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. V části Česka se dnes mohou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou ale i jinde. Moc při nich nenaprší, rizikové budou spíše nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav. Na Královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 9 hodin, parkování pak bude připravené od 8.30. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na Sokolovsku, a to v obci Loket v Lužné ulici se srazily dva vozy a nehoda je hlášena i na Přerovsku v Dřevohosticích. V ulici Novosady bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se může objevovat déšť, postupně pak bude převládat polojasná až oblačná obloha, no a v průběhu dne se budou objevovat přehánky a bouřky. Teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou.
2: Já vás zdravím ještě jednou, no a my se dnes podíváme třeba na nejnebezpečnější místa na světě, anebo taky na nějaké zvířecí fanfakty.
1: Evropa 2.

0: Dobré ráno, já vás zdravím ze studia Evropy 2. Doufám, že jste se dneska hezky vyspinkali, anebo ještě třeba spinkáte, ale chtěla jsem říct, ležíte v posteli. A abych vám to ráno tak nějak zpříjemnila, tak jsem si říkala, že začneme zlehka a mám tady pár zajímavostí ze světa zvířat. Protože takové zvířátko umí zlepšit den. Já myslím, že vy, co máte nějakého mazlíčka, tak mi to určitě potvrdíte. Třeba náš pes Michal je zrovna ostříhaný. Michale, ahoj. No a podíváme se i na další zvířátka. Věděli jste třeba, že osel má brutálně silnou paměť, což je vlastně vtipný, protože lidem se často říká, že jsi takový osel, ale přitom je to vlastně pochvala, protože osel si prý pamatuje místa i jiné osly i po více než 20 letech. Jako, já bych si strašně přála vidět do hlavy takovému oslovi, který takhle putuje po tom Santorini a říká, jo, tady už jsem byl, tady jsem byl před 20 lety, je, toho osla jsem taky viděl. A jestli si třeba i ty osly pojmenovává nebo tak, to musí být strašně zajímavá exkurze. A pak mě taky zaujali potkani, protože ti se dokážou smát. Prej, když si jako hrajou, tak nebo je něco těžší, nebo se na něco těší, tak se prej chichotají. Jako většina z nás má potkany spojené s kanalizací, nebo maximálně, že jo, je to ten vedoucí želv ninja, ale oni se takhle normálně chichotají. A pak mě ještě třeba zaujali za mě nejvíc pohodová zvířata. Já bych jim dala možná titul Víkendové zvíře. A to jsou kapibary. Protože kapibary vozí jiná zvířátka. Normálně oni jsou tak v pohodě, že jim je úplně jedno, že si na ně běžně někdo lehne. Jo, ptáci, opice, kočky, kachny. Takže pokud máte třeba doma děti, které po vás pořád lezou, tak si můžete hrát na kapibary. No, to je krásný víkendový program, pokud jste se nerozhodli poslouchat Evropu 2, protože to je taky krásný víkendový program. Tak hezkou sobotu.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Teď se fotím já.
14: Řekni Epet.
15: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
14: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
15: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
1: Falcon uvádí.
16: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
17: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
18: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Cibule mě nerozpláče. Já rozpláču cibuli.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Berounsku ve Zdicích narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení a doprava tam zůstává omezená. Řidiči na D2 v Brně musí počítat s omezením hned u prvního kilometru směrem na Lanžhot, kde silničáři opravují svodidla a pravý pruh je uzavřený. Pozor také na Vlčnovsku, průjezd Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku komplikuje tradiční jízda králů. V ulicích Brodská a Hlucká očekávejte větší pohyb lidí i dopravní omezení. Na D4 mezi Strakonicemi a Prahou kolem 25. kilometru se pohybuje zvěř v blízkosti vozovky, proto tam řidiči musí zvýšit opatrnost. A pozor také v Bělotíně na Předovsku na silnici číslo 47, kde se po komunikaci pohybuje žena a může ohrozit plynulost i bezpečnost provozu. Ať už jdete kamkoliv, šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Krásné dobré ráno, vítám vás u poslechu Evropy 2 a já jsem vám slíbila nejnebezpečnější místa na světě. Vyběhl na mě takový příspěvek na Instagramu a říkám si, musím se s vámi o tom podívat.

0: dělit, aby se vás náhodou třeba nenapadlo, že byste tam vyrazili. Takže pojďme na to. Nebezpečí vás čeká třeba v Indii, konkrétně na North Sentinel Island, kde žije kmen sentinelců, tady na tom ostrově. Ten odmítá veškerý kontakt s okolním světem už přibližně 60 000 let. Napadli nebo zabili řadu lidí, kteří se k ostrovu pokusili přiblížit. A navíc indická vláda vstup na ostrov zakázala kvůli ochraně návštěvníků i samotného kmene. Láska, jak kdo by pak přežil. Nebezpečný je taky Darienský průsmyk, což je úsek džungle dlouhý asi 100 kilometrů mezi Kolumbií a Panamou. A tam nevede žádná silnice a působí tam pašeráci drog, ozbrojené skupiny a zároveň jde o jednu z nejhustších džunglí na světě. A každoročně tam při pokusech o přechod umírají stovky lidí. To si tak jako... A to jsou takové ty scény, podle mě jak z Narcos, nebo z něčeho podobného. Víte co? Pluma el Pato, nebo jak to tam říká. Další nebezpečnou oblastí je jezero Natron v Tanzánii. Tohle jezero je totiž silně alkalické a ta voda je natolik zásaditá, že vám dokáže způsobit vážné poškození tkání. Teplota na povrchu může dosahovat až 60 stupňů, jo, to není jako příjemný termálek. A dokonce tam zhnízdí menší plameňák, který se přizpůsobil místním podmínkám, takže to je nějaký teplomilný pták. V Etiopii mají zase Danakilskou proláklinu, to je jedno z nejteplej trvale obydlených míst na Zemi a průměrná roční teplota je tam 34 stupňů. Jsou tam taky aktivní sopky, jedovaté plyny, kyselá jezírka a extrémní geotermální aktivita. To zní jako ideální plán na dovolenou. No a za mě úplně nejhorší místo, kam bych se nikdy nechtěla podívat. Kdybych musela na 6 z tady těch 7 nebo 5 ze 6 míst vyrazit, tak na jedno nikdy, a to je Hadí ostrov Iliada, Queimada Grande, jak říkají Brazilci. V Brazílii, ostrov u brazilského pobřeží, je známý vysokou koncentrací jedovatých hadů, především kriticky ohroženého křovináře. Ostrovního běžným návštěvníkům je vstup zakázán a přístup mají jen věci a speciální povolené osoby. Já nepotřebuju zákaz, abych tam nikdy nejela. Já mám panickou hrůzu z hadů. Mně stačila úplně informace, že zmije jsou teď na Šumavě, kam se o prázdninách chystám. Takže Hadí ostrov, to bych podle mě nepřežila. Takže já nepotřebuju zákazy a pokud vy je potřebujete, tak na tato místa nechoďte. Pak se tam ještě objevilo samozřejmě třeba Černobyl, konkrétně to místo výbuchu a další věci, ale tak já doufám, že máte rozum. A pokud ne, tak my tady na Evropě, jo, a já vám řeknu, kam byste neměli.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď, abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako

0: a Petra Kostku.
1: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
0: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
1: Tak to máme, to bude krásný.
0: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Čas práci.
2: Evropa 2. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální sedmiletou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart, get wings.
6: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: 58.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
8: Maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Hudební novinka Evropa 2.

0: I po 8 hodině ladíte Evropu 2 a jsme rádi, že jste s námi a vás čekají zprávy. Dobré ráno. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Voltra Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout. Uvedla to agentura AP. Fotbalisté Baníku Ostrava dnes budou hrát o setrvání v první lize. V odvetě baráže budou na hřišti Táborská hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Zápas je na programu od 13 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Sraženou zvěř máme na D4 na trase Strakonice Praha na 25. kilometru. Bouralo se na Berounsku na vjezdu do obce Zdice a v Dřevohosticích na Přerovsku se došetřuje nehoda v ulici Novosady.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy s deštěm či přehánkami. Postupně bude polojasno až oblačno a dorazí přehánky a bouřky zejména na západ a jih Čech. Po teploty tak ty se budou pohybovat v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková.
2: Se líbí, že tady máme veselo, Zuzi, vždycky.
0: Jo, jo.
2: Tak jdeme na to. A tady je playlist plný žen, třeba Dua Lipa nebo Emma Drobná. No a taky vám řeknu, proč je super mít sestru.
1: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Ropidimiä.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Krásné dobré sobotní dopoledne, já vás zdravím ze studia Evropy 2. A slíbila jsem vám něco o sestrách, tak pokud máte sestru, tak zbystřete, pokud ji nemáte, tak poproste rodiče, ať vám nějakou pořídí, samozřejmě záleží, kolik vám je, no, jako. Ale tak na sestru nikdy není pozdě, no, vždycky si můžete najít nové rodiče. Ne, já si samozřejmě legraci, ale pobavilo mě, že prý vaše sestra, nebo jako moje sestra, nebo prostě z každého sestra, může působit jako antidepresivum, ale přírodní antidepresivum, což mě docela pobavilo. Já mám sestru a když si vzpomenu na naše vyrůstání a dospívání, tak jsme spíš byli depresanty než antidepresiva, ale nevadí. Podle výzkumu nám sestry pomáhají zvládat stres. To sedí, nikdo vás totiž nepřipraví na konflikty v dospělosti lépe než člověk, se kterým jste 15 let bojovali o pokoj. Já jsem se dokonce kvůli vlastnímu pokoji dostala na Gimple, ale samozřejmě teď svoji sestru miluju. Vědci také tvrdí, že sourozenecké vztahy rozvíjejí empatii a emoční inteligenci. Já bych to přeložila. Po několika letech soužití se sestrou bezpečně poznáte větu nic mi není ve všech jejich významových odstínech. Prý také sestry mohou přispět k dalšímu životu. Ono to dává smysl, protože prostě vyrůstat s jinou ženou navíc, která ještě máte mámu, máte ségru, tak je to jako náročné, takže vás to samozřejmě může zocelit. Jinak to snižování stresu prý funguje až po 30. Do té doby je to naopak. Taky vám sestra rozvíjí emoční inteligenci. Po 20 letech hádek, jak říkám, tam je to jasný. A prodlužuje vám život. Ideálně třeba mít mladší sestru, protože ta by vám mohla třeba připomínat pravidelné prohlídky nebo tak. Takže jestli máte sestru, tak za ní dneska zajděte, obejměte ji a řekněte jí, že ji máte ráda, protože pak budete antidepresant i vy. Krásnou sobotu.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera Three Fighters.
4: Ty fadet. Jo, faded, fadet.
5: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Českokrumlovsku u Netřebic na silnici číslo 157 leží sražené zvíře a řidiči tam musí projíždět opatrně. Dopravu v Otrokovicích omezuje sportovní akce Otrokovické sprinty v ulici Třída Tomáše Bati. Počítejte během dne s dopravními omezeními a větším pohybem lidí. Zvýšenou pozornost vyžadují také úseky D3 mezi Meznem a Kaplicí kolem 98. kilometru směrem na České Budějovice, kde byla hlášená zvěř na vozovce, a na D2 v Brně u prvního kilometru směrem na Lanžhot pokračuje oprava svodidel, pravý jízdní pruh tam zůstává uzavřený. Šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: se ale podíváme do světa počítačových her. Nevím jak vy, ale já jsem vyrostla na The Sims, Roller Coaster Tycoon a dalších těch hrách. No a pokud jste taky vyrůstali na The Sims, možná vás bude zajímat jedna herní novinka. Na scénu totiž přichází simulátor života Paralives, který už teď bývá označovaný za největšího konkurenta simíku za poslední roky. A je to zajímavé i proto, že budoucnost samotných The Sims je trochu jiná, než hráči dlouho očekávali. Tvůrci totiž dali najevo, že klasické The Sims 5, které by jednoduše nahradili čtvrtý díl, zatím nechystají a místo toho chtějí dál rozvíjet tu čtyřku a vedle nich budovat další projekty. Takže po více než 10 letech od vydání čtyřky stále čekáme na skutečného nástupce. No a právě toho se snaží využít nová hra Paralives. Na první pohled vypadá podobně. Vytvoříte si postavu, zařídíte bydlení, najdete práci, navazujete vztahy a prožíváte každodenní život, jenže vývojáři chtějí, aby ta rozhodnutí vaše měla větší váhu, tak jako ve skutečném životě, protože ve skutečném životě každé rozhodnutí nese následky. Třeba obyčejný rozhovor nebude jenom o tom, že kliknete na flirtovat a čekáte, co se stane. Hra počítá šanci na úspěch podle povahy postav, jejich nálady, vzájemné kompatibility nebo toho, jak dobře se znají. Takže zatímco v simících často všechno nějak dopadne, tak tady budete víc zvažovat, jestli se to vyplatí, jestli se vyplatí riskovat. Další novinkou jsou takzvaní vypravěči příběhu. Tam si představuji něco jako pana Svěráka. Ti určují, jak náročný bude život vašich postav. Jeden vám pomůže lepším startem a benevolentnějšími pravidly, jiný vám naopak život zkomplikuje a udělá z něj téměř boj o přežití. Hráči si dokonce budou moci některá pravidla upravit sami. To zní dobře. No a když už jsme u těch simíků, je vlastně zajímavé, kolik lidí na nich vyrostlo. Pro někoho to byla hra o stavění domu, pro někoho romantická telenovela a pro někoho prostor k vědeckým experimentům. Takže ať už jste poctivě budovali kariéru a spořili na větší dům nebo zabíjeli simíky v bazénu, každý máme nějaké zkušenosti. No a všichni posloucháme Evropu 2.
1: Evropa 2. 80. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o 2 exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připravují.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.
4: 82 a 105,5 FM.
5: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
6: V klidu, už je to zařízený.
5: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáhl paty.
6: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
5: Hliník a online? A co ty dýlky?
6: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
5: Takže e-shop říkáš?
6: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
5: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.

0: I u nás na Evropě 2 bylo 9 hodin stejně jako u vás a u vás taky budou zprávy stejně jako u nás se Zuzkou. Dobré ráno. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15.20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha na 100 kilometru, na silnici 20 opatrně na trase České Budějovice Plzeň, na 157. kilometru zasahují záchranné složky u požáru osobního vozu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně stále oblačno až zataženo, na severu místy s deštěm, během odpoledne bude převážně polojasno až oblačno. Počítejte s deštěm či přehánkami a i bouřkami, zejména na jihu a západě Čech. Až k večeru srážky ustanou a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty je 24 až 28 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 9. si raději bere slovo, vidíš to?
2: Já si ho vezmu, to, já si ho vezmu.
0: Pojď.
2: Na to a teď doufám, že to nepokazím já.
0: No a my se v následující hodině podíváme třeba na nějaký ten šrapnel a taky si řekneme, jak být šťastní, jak hledat ty drobné radosti v životě.
1: Evropa 2.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Tak schválně poznáte kapelu podle písničky, která vypráví o člověku, který jede do města Reno v Nevadě splnit svůj velký sen. Já myslím, že fanoušci R.E.M. už zbystřili All the way to Reno. Vyšla v roce 2001 a její autor Michael Stipe popisoval jako příběh o naivitě, ambicích a víře, že úspěch čeká hned za rohem. My moudří už víme, že tomu tak není. Jenže není úplně jasné, jestli je ten text povzbudivý anebo spíš varovný. Zajímavé je, že Reno se přezdívá největší malé město na světě a dlouho bylo takovým skromnějším sousedem Las Vegas. Místem, kam lidé jezdili za novým začátkem, rychlými penězi nebo velkými sny. A ještě jedna věc, když se řekne R.E.M., většina lidí si vybaví Losing My Religion nebo Everybody Hurts, jenže právě na začátku nového tisíciletí se kapela snažila ukázat, že umí psát i úplně jiné příběhy než jen melancholické hymny. Ještě jsem koukala na pár zajímavostí o téhle písni, přestože dnes patří mezi oblíbené hity fanoušků. V Americe se z ní nestal velký hit, ale v Británii si vedla třeba mnohem lépe. Videoklip režíroval Michael Moore, autor dokumentu Bowling for Columbine, a natáčel se na střední škole v Brooklynu. A docela hezký detail. Ve videu členové kapely přijdou do kariérního poradenského centra s hudebními nástroji a odcházejí s úplně obyčejnými pracovními pomůckami. Taková nenápadná narážka na to, že sny o slávě nemusí vždycky dopadnout podle plánu. Mě to trošku připomnělo písničku kapely Buty, jak jsou tam na tom úřadu práce. Jestli neznáte, tak si určitě najděte. Nicméně, teď to tady není o Buty, teď je to o R.E.M. R.E.M. a All the way to Reno na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: tak mě to nedalo. A teď se mi trošku nepovedl mix, za to se omlouvám. Ale každopádně jsem vám našla tu píseň práce od Buty, protože to je docela fakt jako zajímavá paralela. Protože v klipu písně práce od Buty jsou ti členové na úřadu práce, sedí mezi nezaměstnanými, čekají, co bude dál, a je taková absurdní metafora té umělecké profese, protože umělec často neví, kdy přijde další práce a zakázka nebo inspirace.
1: Komedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
7: Lenka Termerová,
8: Jana Sislová,
9: Petr Kostka,
10: Jan Vlasák,
11: Oldřich Kaiser.
12: Vemte rodiče do kina od 28. května.
13: Pět švestek.
14: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
15: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
16: Žádná kouzla?
15: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
17: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Falcon uvádí.
18: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
19: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Víte, jak dlouho vydržím pod vodou bez dýchacího přístroje? Přesně tak dlouho, jak potřebuji.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na Havlíčkobrodsku mezi 96. a 97. kilometrem směrem na Prahu blokuje pravý pruh porouchané auto a provoz tam zpomaluje. V Kamenickém Šenově na Českolipsku vyšetřují policisté nehodu dvou osobních aut v Dlouhé ulici. Záchranné a vyprošťovací práce zaměstnávají složky integrovaného záchranného systému také u Vinařic na Kladensku, kde se na silnici číslo 118 srazilo osobní auto s motorkou. Následky nehody komplikují dopravu i u Stříbra na Tachovsku, kde havarovalo osobní auto, no a opatrně taky kolem Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku, kde se střetla dvě osobní auta na silnici číslo 35. Tak šťastnou cestu, opatrně jezdíte bez nehod a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Krásné dobré dopoledne, zdravím vás ze studia Evropy 2. Dnes máme 30. května, je sobota a možná právě hledáte smysl života. Já ho třeba hledám každý den, občas ho nacházím s nás, občas ho nacházím hůř. A tak jsem se nad tím zamyslela, jak to je s tím štěstím, jak je to s tím smyslem života. Taky máte pocit, že bychom měli být šťastní pořád? No a takhle to není. Respektive, když je nám 20, tak život nám ty úkoly tak nějak staví automaticky. Nebo i když jsme mladší, prostě musíte dodělat tady tu školu, tamhle tu školu, pak si najít práci a zamilovat se, odstěhovat se od rodičů, nebo samozřejmě v libovolném pořadí, případně nějaký děti, nebo ne, nebo si založíte nadaci, nebo někoho zachráníte, nebo něco zachráníte. No ale po té 30 se může stát taková zvláštní věc, že najednou už to není jako tak jasné jako dřív, co je ten další level, co je ten, jak se

0: říká next stop. A člověk začne přemýšlet next step, ne, ježiši, no. Člověk začne přemýšlet, jestli náhodou nezaspal, prostě já nevím, nějaký tajný seminář s názvem Smysl života pro pokročila, jenomže takový seminář samozřejmě není. A možná právě proto spousta lidí takhle po té třicíce běhá ty půlmaratony, chodí na keramiku, jezdí sami na hory, zakladají podcasty, nebo si kupují paddleboardy, pěstují rajčata na balkónech, nebo něco podobného. A možná je to úplně v pohodě, protože ta dospělost není o tom najít jeden velký smysl života a ten si takhle zarámovat nad televizi, ale spíš o tom průběžně sbírat takové ty malé radosti všedního života, takové ty malé věci, kvůli kterým se těšíte na zítřek. Třeba na koncert, na dovolenou, na nový díl seriálu, nebo prostě na to, že vám neuschla kytka, toho bych se teda taky nikdy chtěla dočkat. Prostě jako děti jsme si mysleli, že dospělí mají ve všem jasno. No a teď jsme dospělí a zjišťujeme, že jasno nemáme vůbec v ničem. A já jsem tohle téma řešila se svojí kamarádkou a ta to řešila s chatem GPT, že jo, protože proč věci řešit s kamarády, když máte umělou inteligenci. Nicméně i ta umělá inteligence občas může napsat vtipnou odpověď. A té kamarádce poslala ještě jedna věc dost natvrdo. Někdy je potřeba přestat čekat, že štěstí bude trvalý stav. Prostě život není permanentní extáze, tu prodávají akorát influenceři a kokain. No, takže to není návod na to štěstí, to je pouze upozornění na to, že někdy můžete nabít dojmu, že to štěstí se dá sehnat jednoduše, ale tak to není. Spíš musíte na tom tak nějak, jak se říká, pečlivě ho budovat a sbírat ty malé radosti. No, a to je vlastně celý, no. Jestli jste čekali nějaký zázračný návod, tak ten nemám, ale myslím si, že třeba dobrá muzika vám v tom určitě může pomoct, minimálně ta naše na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: What did you find?
3: The place.
4: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem.
5: I've been there every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
4: Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v Oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: It's beautiful. Am I right?
1: Evropa 2. 80.
7: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
11: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
12: Be smart. Get wings.
1: 8.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo grill?
3: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? A já jsem si vzpomněla. Jsem si vzpomněla, že bylo 10 hodin a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Mhm. Hezké dopoledne. V části Česka se dnes mohou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou i jinde. Moc při nich nenaprší, rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav. Na Královéhradeckém letišti dnes začala dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Do Kolony se dostanete na dálnici D1 od stáhu 94. kilometru ve směru k polským hranicím. Počítejte tak tedy se s větším zdržením. Na D2 na trase Brno-Lanžhod máme odstavené vozidlo kvůli defektu na 20. kilometru a další odstavený vůz hlásí D5, konkrétně na 43. kilometru ve směru na Prahu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně oblačno až zataženo, počítejte na severu a severovýchodě místy s deštěm či přehánkami. Během odpoledne to pak bude polojasno až oblačno a bude pršet zejména na jihu území. Teploty se dnes dostanou na 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková. No a já vám budu hrát třeba Adonise, Harryho Stylese, Two Colors, Linkin Park, anebo The Weeknd, protože proč? No, protože je víkend.
1: Evropa 2.

0: Harry Styles, American Girls, chvíli po desáté, respektive chvíli už nějakých 18 minut, vy posloucháte vysílání Evropy 2. A my se budeme podívat na to, jak budeme světoví, jak bude Praha světová, protože v Praze vznikne něco, co by mohlo zaujmout i lidi, kteří normálně tak jako bez povšimnutí prochází kolem zdí. V Ruzyni se totiž od poloviny června začne rodit jeden z největších muralů v Evropě. Na více než 700 dlouhé stěně vznikne umění. Bude tam pracovat 30 českých i zahraničních street artových umělců a vytvoří dohromady obří venkovní galerii na téma krása města v pohybu. Každý dostane svůj úsek, aby si samozřejmě nalezli do zelí, a výsledek ale bude prý jeden krásný propojený příběh. Zapojí se třeba známý street artista Michal Škapa nebo ilustrátorka Toybox, která chce do své části zakomponovat skutečné příběhy a taky dobré skutky místních obyvatel, což je zajímavé, když si vezmeme, že na Ruzině je zrovna věznice, ale nevadí. Bude to velké, třeba pro srovnání slavná berlínská East Side Gallery na bývalé Berlín zdi. Měří asi 1,3 km a tady bude po dokončení o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě. Takže pokud máte pocit, že Praha už vás nemá čím překvapit, tak zkuste v létě přijet, vyjet za hranici Starého města a Malé strany až na Ruzyni a můžete se podívat, jak se to těm umělcům povedlo. A až to bude, no tak vám určitě o tom tady na Evropě 2 řekneme víc.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se včera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. James Bond se musí každému představovat. Mně zná každý.

0: kde to stojí.
1: Na Českolipsku u Dox se srazilo osobní auto se Sesernou, na místě unikají provozní kapaliny a zase hojí záchranné složky. Dopravu v Kolíně komplikuje nehoda dvou aut s únikem oleje, k místu míří hasiči i policisté. Kolony se tvoří v Hradci Králové a před Měřicích nad Labem kvůli nájezdu návštěvníků aviatické pouti. Jeden jízdní pruh je uzavřený a provoz tam řídí policie. V Pražské ulici Svornosti se střetla dvě osobní auta, nehoda se obešla bez zranění, průjezd je ale omezený. No a následky další srážky dvou aut řeší také u Libníkovic na Královéhradecku, kde řidiči projedou jen se zvýšenou opatrností. Tak jezděte také s opatrností, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Krásné, dobré sobotní dopoledne, posloucháte stále Evropu 2, maximum muziky s datem 30. května 2026, no, červen je skoro tady, léto je tady, i když teda ráno tomu vůbec neodpovídalo, protože byla docela kosa. Blíží se nám každopádně čas oběda pomalu, já myslím, že pokud jste doma, tak už máte rozvařeno, nebo minimálně vymyšleno, co si objednáte. A já jsem se podívala na to, jaké divné kombinace lidí jí. Pro mě třeba divná kombinace je ananas na pice. Omlouvám se všem milovníkům této zvrhlosti, ale za mě to je EE. No, ale oproti některým kombinacím, které přiznali ženy v jedné anketě, je Havaj úplně normální jídlo. Třeba paní Věra si do risotta lije nálev z červené řepy. Ne jako trochu. To bych pochopila, že to může samozřejmě nějak nahradit, řekněme třeba víno nebo ocet nebo nějakou takovou tu kyselou složku, ale normálně prostě si tam toho nalije paní Věra tolik, že z toho vznikne růžová polévka z rýží. Tereza zase během zkouškového na vysoké jedla Kinder čokoládu zabalenou do plátku sýra. Nejsem si jistá, jestli Tereza během zkouškového období nebyla těhotná. Prej ne. Kamila nedá dopustit na kečup, dává si ho i na nakrájenou zeleninu nebo do míchaných vajíček. Tak tohle už jsem bohužel i viděla naživo. A jako hezký to není, když se to zamíchá. Veronika si namáčí palačinky do bramboračky. Tak já nevím, tady bych možná zvážila nějakou odbornou pomoc, jo, já myslím, že to je jako vymyšlený, že nejdřív sníte polívku, pak hlavní jídlo a pak dezert. Nemusíte to jako spojit hned, Veroniko. Pak je tu Kateřina, teda rozhodně nejsem já, protože Kateřina miluje kuřecí plátek z broskví. Kateřina zůstala evidentně za totáče. Prostě tady ty, ale jídla někteří lidi prostě milujou, no, a já teda předstírám radši, že to neexistuje. Vědci mimochodem říkají, že podobné zvláštní kombinace nejsou až tak

0: Mečné. Náš mozek totiž často vyhledává kontrasty sladké a slané, křupavé a měkké nebo kyselé a tučné. Proto třeba fungují hranolky s milkshakem, meloun s balkánským sýrem nebo čokoláda se solí. Jo, tak to zase můžu, jako čokoládičku se solí nebo třeba i s chili, to vůbec není špatné. No, pokud si dáváte něco, za co by vás ostatní vyhodili od stolu, tak možná nejste divní, možná jste prostě jenom třeba kulinářští průkopníci. Hele, preclíky v čokoládě, to taky podle mě dřív nebylo a pak se to objevilo a je to vlastně taková dobrá svačinka. Jaká je vaše nejšílenější kombinace? To by mě docela zajímalo, škoda, že nemůžeme tady navázat tuhle tu interakci. Protože takhle, já mám pocit, že po dnešku už mě nepřekvapí vůbec nic. No a až se tady někdy zase potkám s Ondrou Vodným, který za chvilku dorazí, tak se ho rozhodně zeptám, co je jeho divná kombinace. Každopádně já se s váma pro dnešek neloučím, protože od 15 hodin se tu zase spolu uslyšíme, ale teď už Ondra Vodný, Maximum muziky, Evropa 2.
1: Evropa 2. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart, get wings.
6: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: 58.2 a 105.5 FM.
8: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
9: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
8: To zní složitě a draze.
9: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
8: To zní dobře. A kdeže si to našel?
9: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
10: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřesem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
13: Father, tell me

0: 11. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké dopoledne. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Voltra Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout. Uvedla to agentura AP. Fotbalisté Baníku Ostrava dnes budou hrát o setrvání v první lize. V odvetě baráže budou na hřišti Táborská hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Zápas je na programu od 13 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D2 na trase Brno-Lanžhot. Na 27. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. A komplikace jsou na D4 ve směru ze Strakonice na Prahu. Odstavené vozidlo po nehodě je na 31. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je aktuálně oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy s deštěm či přeháňkami. V průběhu odpoledne pak bude spíše polojasno až oblačno a zejména na jihu a západě Čech očekáváme vydatný déšť či přeháňky nebo dokonce i bouřky. Ke večeru se pak vyjasní a srážky ustanou. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 24 až 28 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
0: Cyklisté, motorkáři, koloběžkáři, pozor, chystá se na vás smršť, jaká prozradím za chvíli. Evropa 2.

0: Posloucháte sobotní Evropu 2 a i když někde už lehce poprchává, tak to může svádět o víkendu na to vyrazit na kolo, koloběžku, na motorku a podobně. Tak pozor, cyklisté, motorkáři a koloběžkáři by měli být na pozoru, protože v červnu chystá česká policie dvě velké celostátní akce. Od 2. do 6. června proběhne operace s názvem Two Wheelers, tedy kontroly motocyklů, mopedů, kol a elektrokoloběžek. No, hlavně koloběžkáři, teda nevím, jestli se s tím setkáváte, že někdo na koloběžce jede rychle jako na motorce, jo? Což vám může udělat celkem velký problém. Znamená to tedy, že i koloběžkáři budou pod drobnohledem policie, budou koukat na rychlost, technický stav, helmy, osvětlení a tak dál, spoustu věcí, které vám můžou znepříjemnit cestu. No a 19. června potom přijde 24-hodinový maraton zaměřený na alkohol a na drogy, tentokrát plošně na auta, motorky, kola, prostě každý, kdo někde jede. Jenom vám připomenu, co se vám může stát, když vás někdo načape s alkoholem za volantem. Pokuta je od 25 tisíc, zákaz řízení můžete dostat až na rok a půl a když odmítnete dýchat, tak můžete dostat pokutu až 75 tisíc a 3 roky zůstat bez řidičáku. To nechcete, to už je samozřejmě jenom ta druhá část věci. Ta první, že bychom měli jezdit opatrně, to si můžeme držet, i když žádná akce není, teda doporučuju. Tomáš Robin, Ed Sheeran, to mám pro vás připravené z víkendového maxima muziky, nejen na cesty. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, dneška jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakopnem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Falcon uvádí.
5: Ten meč mi ukáže cestu domů.
4: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
6: Jsem mocný!
4: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A jak to vypadá o víkendu na silnicích? Pozor dejte, mezi Říčeným a Mukařovem na Praze východ, rekonstruuje se tam povrch vozovky, jezdí se Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Pozor na silnici první třídy číslo 56 v Ostravě Polance. Jsou tam stavební práce na mostu a objíždí se to. Silnice u Zlaté Olešnice na Jablonecku hlásí také stavební práce. I tam se můžete krátce zdržet. Nový skvělý film je v kinech. Určitě byste na ně měli vyrazit, o jaký film jde a proč je tak skvělý. Prozradím už za krátkou chvíli, tak držte vlnu i dál. Z maxima muziky k tomu Taylor Swift, například Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, no a pokud milujete filmy, tak jako my tady na Evropě 2, tak hurá do kina. V televizi jsem viděl teda upoutávku, i na sociálních sítích trailery, ale tento týden v pondělí v ranní show u Leoše Mareše byl hostem sám režisér Jan Svirák tohoto filmu, o kterém budu mluvit. Od čtvrtka je totiž v kinech nový film Pitch Vestek a jak to u Sviráka bývá, vznikal úplně v naprostém utajení. Natáčelo se loni v srpnu a září, 11 dní v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb, většinou složený z přátel a rodiny. Obraz vzal na triko Svirákův syn František, hrdiny jsou lidé v pokročilém věku a hrají tam například Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Petr Kostka, ty se podobně jako v jízdě zbouří proti tomu, co od nich společnost čeká a vyrazí do zahraničí. No krásný příběh už od pohledu. Kdybyste o tom chtěli vidět víc, pusťte si určitě záznam ranní show, kde byl Jan Svirák režisér hostem, bylo to příjemné povídání, no a já srdečně zvu na Pět švestek. Evropa 2 to srdečně doporučuje, stejně jako další naše maximum muziky, ale Farben bude za chvíli.
1: Evropa 2. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o 2 exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: poledne posloucháte Evropu 2, je čas na zprávy. Zuzka Kozáková je připravila.
1: Hezké poledne u zpráv. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15.20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D3 na trase Mezno.

0: 7. Na vjezdu do obce Netřebice bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Stále většinou oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy s deštěm. Během odpoledne pak bude převládat polojasná až oblačná obloha. Na jihu a západě Čech očekáváme přehánky nebo dokonce i bouřky. A na večer pak postupně srážky ustanou a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty se dnes dostanou k 28 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce popoledni opět pokračuje Ondra Vodný.
2: Milovníci rajčat, pozor, mám pro vás hack, který vaše rajčata dostane úplně na jiný level. Za chvíli víc, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Evropu 2, rajčata. Aha. Pokud jste milovníci, jako já, tak vás občas štve, že rajčata, který si koupíte v supermarketu, nejsou úplně jako tak lahodná, jako když si je dáte doma ze zahrádky, anebo, já nevím, někde na dovolený, jo, kde opravdu ty rajčata vám utrhnou, hnedka jíte. No, má to svůj důvod, oni se rajčata totiž v supermarketech sklízejí zelená, aby vydržela přepravu, v chladu se jejich zrání úmyslně zpomaluje, takže nedostanou úplně jako plnou chuť ani sladkost. No, navíc lednice ta rajčatům škodí, ta naruší jejich strukturu aroma, takže tady je trik, jak na to. Je to trik, který pochází od španělského šéfkuchaře Daniho Garcia. Je to držitel 3 michelinských hvězd a radí, jak si rajčata vyšperkovat. Ten postup je rajče nakrájet, osolit, zakápnout olivovým olejem a nechat 5 až 10 minut odpočinout. To je první metoda. Druhá metoda je ponořit rajčata na 10 minut do vlažné vody. Ty probouzí enzymy, které jsou zodpovědné za sladkost. Jo? A nejhorší kusy, který už víte, že nezachráníte, zachrání pečení v troubě s olejem a česnekem. Oh, tak máte tip na to, co udělat dneska na grilu. Já jsem včera teda, přiznám se, griloval rajčata a všichni se oblizovali, takže musím ještě to povýšit teda tímhle s tím návodem. Jo, ještě jedna zásada tady je od michelinského kuchaře. Rajčata vždycky skladovat při pokojové teplotě a ne v lednici. No, já je mám v lednici samozřejmě. No, tak hurá do toho, tip na dnešní grilování a Junotas nebo Lolajan k tomu na Evropě 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2. Je Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
3: Kaufland. Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
13: Lenka Termerová,
14: Dana Sislová,
15: Petr Kostka,
16: Jan Vlasák,
17: Oldřich Kaiser.
18: Vemte rodiče do kina od 28. května.
19: Pět švestek.
20: Teď se fotím já.
21: Řekni Epet.
22: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
21: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
22: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
23: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou mi paní učitelka řekla, že neumím. Tak jsem ji naučil.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, opatrně v Borohrádku na Rychnovsku, pracuje se tam na vozovce a jezdí se přes Týniště na Torlicí. D11, 35. kilometr směr Hradec Králové, je tam zúžení na jeden pruh a silnice první třídy číslo 27, Plané nad Lužnicí, tam si jezdí k Vadlově, tak opatrně. Za chvíli prozradím, co má nejvíc bílkovin a není to ani kuřecí prso, ani steak. Za chvíli vám prozradím, jak do sebe dostat bílkoviny a přidávám k tomu maximum muziky Evropy 2, budou BTS a taky McLemore.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Posloucháte Evropu 2, no a pokud do sebe tlačíte bílkoviny horem pádem, abyste byli zdraví a drželi si svůj nutriční příjem správný, tak do sebe možná cpete kuřecí prso, stejky, ale ne pořád něco, co v sobě má nejvíc bílkovin. Podle databáze USDA vede v obsahu bílkovin, pozor, sušeného hovězí maso, takzvané jerky, jo, a má ho na 100 gramů přibližně 33 gramů. Kuřecí prso má po tepelné úpravě 30 až 31 gramů bílkovin, krutí 29, zvězina 26 až 30, hovězí libový 23 až 26, vepřové panenka 22 až 23, jo. Ten vysoký obsah

0: bílkovin v žerky způsobuje sušení, kdy odejde voda, ale zůstává bílkovina. No, běžná porce žerky je jen 25 až 30 gramů, takže ze svačiny získáte zhruba 8 až 10 gramů bílkovin, to byste si to museli nakoupit hodně a víme všichni, že žerky nepatří mezi nejlevnější sváču, kterou si můžete dát. Má to ale svoje pravidla při nákupu žerky, to vás možná bude zajímat, že byste měli hledat hodnotu pod 600 mg sodíku na 100 gramů a taky koukat na složení, který by mělo být krátký, jenom maso, sůl a koření a to je všechno, nic dalšího. Takže hurá do bílkovin, ať vám svaly rostou. A k tomu na Evropě 2 All Time Low nebo Cyril. Hezkou sobotu.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou od Řicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
3: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
6: Tak to máme. To bude krásný.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Čest práci.
1: Evropa 2.
8: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
9: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
10: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
8: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
11: Be smart, get wings.
12: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 82 a 105,5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
13: Pátý ročník jedinečného konopného veletrhu v Praze je tady. Poprvé v novém termínu, poprvé na dva dny a poprvé po legalizaci. Nová éra konopného veletrhu a festival Prague 420 proběhne 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka, kde se propojí biznis, kultura i komunita. Návštěvníky letos čeká dosud nejbohatší program v historii akce. Můžete se těšit na divokého býka ve tvaru jointa, ruské kolo a řadu dalších atrakcí. Hudební část programu je letos našlapaná nejen lokálními headlinery. Vystoupí mimo jiné například legendární H16, PTK, Michailov nebo Elboy. Tak se přijďte určitě ukázat, termín je 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě taky Evropa 2.
14: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
15: V klidu, už je to zařízený.
14: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
15: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
14: Hliník a online? A co ty dýlky?
15: V klidu. Všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
14: Takže e-shop říkáš?
15: Jasně. Hliník z Alupy. Na www.ehliník.cz
14: www.ehliník.cz. Když potřebuješ matroš.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
16: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
17: To, co tě čeká začátkem června, není jen

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo gril?
3: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
3: Jo, ten od Madety.

0: jsou.
1: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Hezké sobotní odpoledne. Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby vybrané výkony mohly provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa rezortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dojíždět dál. Na Královéhradeckém letišti o tomto víkendu probíhá dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku plánovaná operace kolena. Poté se již začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. 60-letý kouč, který svůj odchod ze střídačky národního týmu oficiálně oznámil v polovině března, to řekl po návratu reprezentace ze šampionátu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrnost se vyplatí na dálnici D1 na 259. kilometru ve směru na Polsko, tak tady počítejte s omezením, pracuje se tady v Králově dvoře na Berounsku v Plzeňské ulici, došetřují policisté srážku dvou vozů a pokud jste v okolí Přerovska, tak pozor na vjezdu do Pavlovic. Tady máme odstavené vozidlo kvůli defektu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až polojasno, počítejte s deštěm či přeháňkami, ty pak ustanou ve večerních hodinách. Teploty se aktuálně pohybují většinou v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 13. opět pokračuje Ondra Vodný.
1: Myslíte si, že by se mohli dinosauři opět procházet po zemi? Mám pro vás zajímavé zjištění, tak si ho nenechte ujít. Za chvíli víc Evropa 2.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time. Posloucháte Evropu 2. Pokud jste byli někdy fascinovaný dinosaury, jakože asi každý z nás byl nějakou část života fascinovaný dinosaury, tak vás možná překvapí společnost, jedna americká, která oznámila, že vyvinula umělé vejce. Jo? To vejce tvoří 3D tištěná skořápka a průhledná silikonová membrána, která napodobuje přirozenou strukturu vajíčka. Z umělých vajec se podle firmy vylíhlo 26 zdravých kuřat a cílem je v budoucnu líhnout vyhynulé druhy, jo? V tomhle případě jako vyhynulé druhy ptáků. Nicméně možnost je v tomhle samozřejmě vyvinout a vychovat, nebo jak to pojmenovat, taky dinosaury, no. Pravda je, že vědci tuhle technologii ocenili, ale upozorňují, že chybí recenzovaná studie a veřejná data. Loni tahle stejná firma představila bílá štěňata například, geneticky upravená tak, aby připomínala vyhynulé pravlky. Společnost zatím neplánuje výzkum publikovat v nějakých vědeckých časopisech, ale plánuje se v tom pokračovat. Tak kdo ví, třeba brzy nebudou zoologické zahrady, ale po vzoru Jurského parku, Jurské parky. No, tak pozor na to, aby na vás někde nějaký Tyrannosaurus Rex nevyskočil. Tady z Evropy vyskočí Nathan Evans, taky Paparouš, tak si to nenechte ujít, jsme Evropany.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Falcon uvádí.
10: Ten meč mi ukáže cestu domů.
9: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
11: Jsem mocný!
9: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Informace o tom, že jsem napočítal dvakrát do nekonečna, není pravda. Napočítal jsem mnohem dál.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme na silnice, u Sázavy na Benešovsku se rekonstruuje most, na silnici druhé třídy číslo 336 jezdí se přes Šeršany. Ulice Štefánikova v Mladé Boleslavi, vyměňuje se tam vodovod, objíždí se a pozor u Dox na Českolipsku, staví se tam okružní křižovatka, na silnici první třídy číslo 9 a je tam kivadlový provoz. No a pokud prožíváte ve vztahu těžkou zkoušku, může se to dít i takhle o víkendu, tak vám za chvíli prozradím, co to způsobuje a jak se tomu třeba i vyvarovat. Adonis a taky Alesso, to k tomu přidávám z Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte sobotní Evropu 2, i když sobota by měla být pohodlná a vlastně takový lehký odpočinek. Možná lehce vybublají o víkendu u vás nějaké rodinné problémy, jo? Víte, že velmi tvrdá zkouška vztahu, ať jste v jakýkoliv fázi, přichází po narození dítěte. To je dokázaný. Tam údajně zažije pokles vztahové spokojenosti až 2/3 párů. To je šílený, jo? Proběhla velká analýza, která sledovala téměř 6 000 lidí a potvrdila zátěž prvních let rodičovství. Dokonce rodičovský vztah to narození automaticky neposílí. Hlavní příčinou samozřejmě je to, že pár nespí, jsou nevyspalí, klesá jejich trpělivost. Dokonce páry, které se připravují na péči o dítě, ale ne na proměnu vztahu, tak se to většinou děje, když čekáte dítě, tak se chystáte na to, že přijde dítě, ale na to, že se promění vztah. Takže hádky typu, kdo vstane k dítěti, kdo je unavenější, dokážou přebublat i v trošku taky větší problém, jo. Tak podle odborníků je rada, pomáhá otevřená komunikace, drobné nějaké rituály blízkosti, které je dobrý si udržet, a společné chvíle bez mobilu, to je nejzásadnější. Takže čekat na to, až bude za skly, to obvykle nefunguje, proto potřeba něco udělat, takže proto zkuste dneska něco udělat, kdyby vám něco haprovalo ve vztahu, věřím, že by to mohlo pomoct. Giant Rooks, to k tomu přidám za chvíli z Maxima muziky Evropa 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: What did you find?
3: The place.
4: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem.
5: I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
4: Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel Ejiofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: It's beautiful. Am I right?
1: Evropa 2.
7: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o 2 exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection. A potkej se s tvářemi české podcastové scény.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
10: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
11: Be smart. Get wings.
12: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: 98.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký

0: Brno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7.

0: vášně grilovačky.
1: To miluju.
0: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
1: Udělám si sýr na pánev od Madety.
0: Na grilu není spíš na pánev?
1: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
0: Sýr nebo grill?
1: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
0: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
1: Jo, jo, ten od Madety.
2: Maximum tvý muziky.

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Vítejte u zpráv. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout. Uvedla to agentura AP. Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovství světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se vyplatí na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Na 47. a 5. kilometru máme v pravém pruhu kus pneumatiky. Dejte pozor i na Svitavsku na silnici 35 na vjezdu do obce Cerekvice nad Loučnou, kde se došetřuje srážka dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme polojasno až oblačno, na jihu počítejte s přeháňkami či bouřkami, později odpoledne a pak zejména na večer srážky ustanou a vyjasní se. Teploty se stále drží mezi 24 až 28 stupni. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále Ondru Vodného.
0: Nejkrásnější hotel na světě téměř. Ano, budete se divit, je v Praze, za chvíli prozradím, o jaký jde, Evropa 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2 a pokud jste se rozhodli vyrazit z domova, trošku si to zpestřit, vyrazit někam do penzionku, do hotelu, to asi miluje každý, že? Takový to, že změníte prostředí, ráno máte výbornou snídani a není hotel jako hotel, často se mi teda stane, že ten hotel stojí hodně peněz, ale není úplně tak skvělý a zase se mi to děje samozřejmě i naopak. Tak představte si, že v České republice jeden z nejkrásnějších hotelů na světě, pražský hotel, se dostal do letošního výběru Prix Versailles. To je ocenění za architekturu a design, které uděluje hotelům, restauracím, letištím, kulturním stavbám ocenění. Jo? Ten hotel sídlí v neorenesanční budově z roku 1884, najdete ho na Novém městě, nedaleko tančícího domu. Interiér je ovlivněn kubismem, má dřevěné parketové podlahy, železná zábradlí, stylový nábytek. Jo? Do výběru se dostalo celkem 16 hotelů světa. Mezi další zástupce patří hotely v Číně, Německu, Francii, Chorvatsku, Itálii, Mexiku, Maroku a je to celkem jako příjemný úspěch vždycky, jo? Takže pražský hotel Sir Prague, takhle se jmenuje, tam můžete obdivovat krásy, když já jsem teda spíš na modernější hotel, jo, ale krásný ocenění, mimochodem. K tomu na Evropě 2 nechybí taky Youngblood, nechte si ho ujít už za chvíli. Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Udrhnout, sklidit, očistit,

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud vyrážíte na Sázavu, na Kutnohorsku, tak pozor, na silnici druhé třídy číslo 333, jezdí se tam Kivadlově, uzavírka je mezi Vejprnicemi a Pňovany na Plzeňsku, pracuje se tam na silnici a na D5, pozor, na 67. kilometru směr Praha, vyměňuje se tam vozovka a je zúžení na dva jízdní pruhy, tak šťastnou cestu, za chvíli k tomu jedna malá výstraha, pokud budete vyrážet letos do restaurace. Prozradím, jaký šotek tam na vás může číhat. A k tomu Simple Plan, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: No ale sobotní Evropa 2, když vyrazit do restaurace, tak o víkendu, to asi se shodneme, udělat si trošku pohodičku, tak pozor na nový takový nešvar restaurací, konkrétně jedné v jeho španělském městečku, která zavedla pokutu za speciální věc. Ten podnik totiž funguje na principu all you can eat. To je u nás tady v České republice, znáte to, přijdete, sníte všechno, co můžete za jednu částku a pak jste nacpaný další tři dny. Tak vstupné tam je okolo 20 euro, podle dne je to míň nebo víc, podle doby, přepočtu někde okolo 500, což je dobrý, u nás je to většinou víc peněz, tak hosté se tam čím dál tím víc přejídali a to do té míry, že zvraceli u stolu i v toaletách. To je nechutný, že? Ale trošku to s tím souvisí. Tak restauraci to začalo tak vadit, že zavedla pokutu. Jo? Je to pokuta za zvracení. To znamená, pokud náhodou tohle na vás přijde, tak dostanete pokutu. Ta byla zavedena na začátku května. Výše není teda jako veřejně uvedená, ale vyzývá hosty, aby si brali jen tolik, kolik dokážou sníst. Trošku mi to připomíná all inclusive na některých dovolených. Takže pokud vyrážíte na all you can eat nebo all inclusive, všechno tohle v sobě přináší možnost, že když to udělal jeden podnik někde ve Španělsku, tak se to brzo může objevit všude.
1: Evropa 2. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: 58.2 a 105.5 FM. Maximum trvý muziky.

0: I po 15. hodině pokračuje vysílání Evropy 2 Maximum muziky. Tentokrát výjimečně se mnou, tedy s Katkou Haškovou. A samozřejmě jsou tady zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. V okolí momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně. Rozhodl tak americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra. Soud rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně. Trump v příspěvku na své sociální síti True Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, nárazově se můžete dostat do kolony od stého 85. kilometru ve směru na Brno. Na Kladensku na silnici 118 u Vinařic se došetřuje nehoda a na Tachovsku na silnici 605 u obce Stříbro bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, místy s deštěm či přeháňkami, mohou se objevovat i bouřky. K večeru se vyjasní, srážky ustanou, teploty nepřekračují 28 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, v Čechách se postupně zatáhne a očekáváme pak déšť či přeháňky na většině území Česka a ojediněle se dokonce mohou vyskytnout i silné bouřky. A teploty opět vystoupají vysoko na 23 až 28 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 15. si slovo bere Katka Hašková.
0: A my nezastavujeme, mám tady třeba Charlotte God, Jamesa Younga nebo Damiana Davida a taky si řekneme něco o pohybu.
2: Evropa 2.

0: krásné, dobré odpoledne. Tady Evropa 2, tady Katka Hašková. Dneska jsem tady místo Kuby Štěpána, tak doufám, že oceníte zase trochu změny, ale nebojte se, zítra tady zase bude. Jinak jestli nevíte, kam o víkendu vyrazit, tak já mám pro vás takový tip. Nebo respektive nevím, jestli vyrazit, ale minimálně se na to můžete kouknout, protože Česko se stalo teďka takovou, jako řekněme, mekou beach volejbalu. A konkrétně v Ostravě se hraje turnaj Ostrava Beach Pro, který patří do série Elite 16. To jsou ty nejlepší beach volejbalové turnaje, které se hrajou po celém světě a my tady v Česku taky jeden máme. Dřív se tady ten turnaj hrával v Praze, teď už několik let je v Ostravě a já jsem se dokonce včera z té Ostravy vrátila, byla jsem si to užít na vlastní kůži. A navíc se to koná v areálu Dolních Vítkovic, který určitě znáte, pokud máte rádi festivaly, jako jsou třeba Colorsy nebo Beats for Love. Mimochodem, o lístky na Beats for Love budeme příští týden soutěžit, takže se tam možná podíváte třeba za jiným účelem. Každopádně jsem vás chtěla naladit, abyste tenhle víkend sledovali tady ty utkání, protože tam máme i české želízko v ohni, i když o jedno jsme právě přišli, protože tam je zajímavý příběh. Ten příběh se jmenuje Perun a Dave, neboli David Schweiner a Ondra Perušič, což je naše bývalá beachvolejbalová dvojice, která se ale rozešla, byť v dobrým. Jsou to taky bývalí mistři světa. No a byť to vypadalo, že Perun už závodit nebude, tak se nechal ukecat, vytvořil duo s Jirkou Sedlákem. No a jak se říká, tak milému Daveovi stádu Trousilem tak trošku natrhli zadek a bohužel je v playoff vyřadili. No je to škoda, že se potkali tady v té fázi toho turnaje, protože kdyby se potkali o něco později, no tak jsme třeba mohli mít české finále a to by byla nádhera, protože si myslím, že po těch všech letech bychom si zase zasloužili i českého vítěze, jak už se párkrát stalo. No, helejte, nevadí, je to přece jenom sport, důležité je se zúčastnit a jak se na bíči říká, fandíme hlavně dobrému bíči. No a taky dobré muzice tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snide, 24. července v amfiteátru Loket.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Falcon uvádí.
13: Ten meč mi ukáže cestu domů.
12: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
14: Jsem mocný!
12: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jak dosvědčuje NASA, jsem jediným člověkem, který je pouhým okem viditelný z vesmíru.

0: kde to stojí.
1: Na Havlíčkobrodsku u Libice nad Doubravou spadl na silnici číslo 344 strom. Na místo už míří hasiči a průjezd je tam omezený. V Rejhradě na Brněnsku se v ulici Stará pošta pohybuje po vozovce PES. Řidiči tam musí zvýšit pozornost. Dopravu u Ujčova na Žďársku komplikuje nehoda motorkáře. Na silnici číslo 387 provoz tam funguje kyvadlově jen jedním pruhem a na místě zasahuje policie. Vážnější komplikace hlásí také Pelhřimovsko u Křešína na silnici číslo 112 se střetlo osobní auto s cyklistou, silnice je uzavřená a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. No a dvě osobní auta se srazila také v Chebu na silnici číslo 21. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, policie ale stále řeší její následky. Tak hlavně opatrně na vašich cestách a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Ray Dalton, I just wanna be happy, 15.50 a vy si na Evropě 2 užíváte pořádnou porci muziky, jak my říkáme, maximum muziky. Já jsem si dneska dívala, co je za den, kromě toho, že je 30. května, tak se taky slaví pár významných dnů. Pojďme na to, třeba Evropský den melanomu. Ano, dnes si připomínáme, že melanom je nejnebezpečnější forma rakoviny kůže, no a odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že největší prevencí je ochrana před sluncem a pravidelná kontrola znamének. No a léto se blíží, nebo respektive už je skoro tady, takže je to taková dobrá připomínka. Prostě nezapomínejte na opalovák. A nejenom, když se jdete opalovat, ale minimálně na obličej, ruce, krk a dekolt byste měli SPF-ko, neboli ochranný faktor, používat každý den. A čím dřív to začnete používat, tím líp pro vás, protože vaše kůže vám to na stáří spočítá.

0: Věřte mi. Pak je taky Evropský den sousedů. Je to svátek, který nám zase pro změnu připomíná, že člověk nemusí znát jenom heslo k Wi-Fi, ale ideálně třeba i lidi kolem sebe. Na vesnicích je to samozřejmě automatické, nebo menších městech. Tam je to celkem přirozené, ale vy, kdo žijete ve větších městech, tak schválně zamyslete se, kolik sousedů znáte. Protože podle průzkumu spousta Evropanů své sousedy vůbec nezná. No, ale víte, co je zajímavé, že když třeba začnou vrtat, tak to víme, nebo když jim děti dupou hnedka v 7 ráno, takhle při sobotě, ale jak se jmenují, to ne. No. A poslední den, který bych tady vypíchla, je Národní den kreativity, protože víte co, kreativita to není jenom jako malování obrazů nebo skládání písniček, kreativita má různé podoby a myslím si, že každý člověk je kreativní a ten, kdo říká, že ne, tak zatím jenom nenašel tu svoji kreativitu. Podle výzkumu bývají nejkreativnější nápady často ve sprše, na procházce nebo těsně před usnutím. Takže to je taková malá inspirace, jak třeba tu svou kreativitu můžete probudit. No takže jak bychom to shrnuli? Takže dneska jednoduchý recept. Jo. Jeden dobrý nápad, jeden pozdrav sousedovi, faktor minimálně 30, ale ještě lepší je 50. No a k tomu pořádná porce muziky na Evropě 2. Tak hezkou sobotu.
1: Evropa 2. 8. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: 88.2 a 105.5 FM.
3: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
4: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
3: To zní složitě a draze.
4: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
3: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
4: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
5: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, od Alena Walkera a Three Faded.
10: Jo, Faded, Faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
3: Já bych si přál,

0: kluka. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Európie 2.

0: Ladíte Evropu 2 i po 16. hodině a teď si od muziky dáme chvíli pauzu, ale jenom proto, že jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké odpoledne. Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby vybrané výkony mohly provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa rezortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dojíždět dál. Na Královéhradeckém letišti o tomto víkendu probíhá dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku plánovaná operace kolena. Poté se již začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. 60-letý kouč, který svůj odchod ze střídačky národního týmu oficiálně oznámil v polovině března, to řekl po návratu reprezentace ze šampionátu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1, a to ve směru na Prahu na 97. kilometru. V Kamenickém Šenově na Českolipsku v Dlouhé ulici se pak došetřuje nehoda dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno s deštěm či přeháňkami, zejména na jihu území. V pozdějších večerních hodinách srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty nepřekračují 28 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno, v Čechách postupně se zatáhne a na většině území očekáváme přeháňky a dokonce i bouřky. Počítejte s teplotami od 23 do 28 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Katkou Haškovou. Greetings to listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europol, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned. Ano, my pokračujeme a budu vám hrát třeba Madonu a Sabrinu Carpenter, Imagine Dragons nebo Sombr na Evropě 2.
2: Evropa 2.
3: There's a place in this old town.

0: Tak to byla známá trojka Madonna, Sabrina a taky Evropa, samozřejmě dvě. Holky nám přinesly lásku, já vám zase přináším statistiku. Pár takových čísel, které sice zní zvláštně, že by člověk čekal, že jsem si je vymyslela, ale já ne, já jsem je normálně našla, ověřila. Třeba víte, že mobilní telefon vlastní víc lidí než zubní kartáček? Což je strašný, chápete, že je statisticky větší šance, že vám někdo pošle selfiečko, než že si předtím vyčistil zuby? A to ještě doufejme, že to selfiečko bude obličeje. Další zajímavost, v každém okamžiku je ve vzduchu zhruba milion lidí. To je přibližně desetina republiky, že jo, naší, nebo to je prostě celá Praha. Takže jestli máte pocit, že svět je přeplněný, tak si připomeňte, že Praha je ještě nad vámi, jako hypoteticky. No a teď moje nejoblíbenější statistika, pokud máte dvě nohy, tak máte nadprůměrný počet nohou. To není vtip, do celosvětového průměru nohou, počtu nohou, se počítají i lidé, kteří o jednu nebo obě nohy přišli. Takže logicky ten průměr vychází lehce pod dvě. Takže pokud dneska nemáte svůj den, doma vás nepochválili, venku prší, nebo káva byla špatná, večeře nebude, nevím. Prostě mám pro vás dobrou zprávu. Minimálně v jedné disciplíně jste nadprůměrní, teda pokud máte obě nohy. A potvrzuje to i statistika. Statistika Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, we're the Bell Coldplay. Chetio, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Nenechte si ujít výprodej Vesku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Vesk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Falcon uvádí.
11: Ten meč mi ukáže cestu domů.
10: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
12: Jsem mocný!
10: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
13: Zpátky k muzice.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jediným důvodem, proč jsem nedostal Oscara, je strach předat mi jakýkoliv tupý kovový předmět. To je prostě sebevražda.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Rakovnicku u Lišan na silnici číslo 229 vyšetřují policisté nehodu dvou osobních aut. Na místo míří také složky integrovaného záchranného systému. Dopravu v Praze komplikují hned dvě nehody. Ve Vosmíkových ulici se střetla dvě osobní auta a další kolizi dvou vozidel řeší policie v ulici Generála Šišky. Ta se podle dostupných informací obešla bez zranění. Pozornost řidičů vyžaduje také nehoda v Brněnské ulici Drobného. Dvě havarovaná auta tam mohou omezovat průjezd a provoz se místy zpomaluje. Tak šťastnou cestu, ať už vaše cesty vedou kamkoliv, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Save Your Tears a umělec s příznačným jménem The Weeknd. Ano, je sobota, vy stále posloucháte Maximum muziky na Evropě 2. No a dnes večer bude speciální jev na obloze. Dnes večer se totiž vyplatí podívat nahoru, protože nás čeká takzvaný Blue Moon. Ten je zajímavý hned z několika důvodů. Za prvé, vůbec nebude modrý, to je chyták. Protože astronomové občas pojmenovávají věci způsobem, který člověku úplně nepomáhá. Blue Moon znamená, že je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, což se nestává moc často. Odtud mimochodem vzniklo i anglické spojení Once in a Blue Moon, tedy něco, co se děje opravdu výjimečně. Za druhé, tentokrát půjde o takzvaný mikromoon. Měsíc bude dál od Země, než je obvykle, takže bude nejmenším úplňkem letošního roku, takže bude sice celý, ale malinký. Rozdíl není obrovský, většina lidí si ho ale prý ani nevšimne. Technicky vzato se dnes budeme ale dívat na nejmenší úplněk roku 2026. No a za třetí, je na tom něco hezky symbolického. Máj začal úplňkem, kterému se říkalo Flower Moon, tedy květinový měsíc, a končí druhým úplňkem, jako kdyby si jaro řeklo, ještě jeden úplněk a pak to tady teda přenechám létu. Nejhezčí ho prý bude pozorovat po západu slunce, kdy vyjde nízko nad obzor a kvůli atmosféře může mít oranžovou nebo načervenalou barvu, prostě takový typický Blue Moon. Ale paradoxně může působit větší, i když je vlastně nejmenší. No, mě to stejně jakoby hrozně fascinuje, tady ty úplňky. Jo, vemte si, máme umělou inteligenci, lítáme do vesmíru, v kapse máme de facto počítač, ale pořád stačí říct, dneska bude speciální měsíc a půlka lidí večer vyjde ven a podívá se nahoru a pak si všichni uděláme rozmazanou fotku bílé tečky do mobilu, která vůbec nevypadá tak hezky, jak ve skutečnosti. Na druhou stranu, pokud tady ten úplněk způsobí to, že vyjdeme večer ven a budeme se koukat na nebe, tak si myslím, že má svůj význam. Stejně jako má význam být tady s námi na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plaketnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
3: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
6: Tak to máme.
5: To bude krásný.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Čest práci.
1: Evropa 2.
8: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o 2 exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
9: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: 82 a 105,5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
10: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
10: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky.

0: posloucháte Evropu 2, bylo 17 hodin, no a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Hezké odpoledne. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout. Uvedla to agentura AP. Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26-členný kádr pro závěrečný turnaj.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte na D4 na trase Strakonice Praha. Sraženou zvěř máme na 31. a 5. kilometru. Na D6 jsou taktéž komplikace, a to ve směru z Varů na Prahu. Odstavené vozidlo kvůli defektu je na 66. a 5. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno až oblačno, místy s deštěm či přehánkami. K večeru srážky ustanou, teploty nepřekračují 28 stupňů. V neděli pak bude polojasno až oblačno, v Čechách se pak postupně zatáhne a na většině území bude pršet a mohou se objevit i velmi silné bouřky. Teploty se budou držet mezi 23 až 28 stupni. Ode mě je to vše, ladíte sobotní Evropu 2 a slovo opět bere Katka Hašková. No ano, my jdeme dál a kromě šrapnelu vám taky řeknu, proč by si ženy, kterým je víc než 70, měly dávat pozor na muže jménem Chris. Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Když se řekne R.E.M., tak většina lidí si vybaví Losing My Religion nebo Everybody Hurts, jenže na začátku nového tisíciletí byla tahle slavná americká kapela v zajímavé situaci. Po odchodu bubeníka byla Berryho, spousta fanoušků i kritiků předpovídala, že už mají nejlepší léta za sebou. Místo toho ale přišli s albem Reveal a jednou z jeho nejzajímavějších skladeb jmenuje se All the way to Reno, nebo You're gonna be a star. Reno je město v Nevadě, kterému se přezdívá největší malé město na světě. Dlouhá léta bylo symbolem hazardu, rychlých peněz a hlavně velkých snů. Místem, kam člověk přijel s kufrem a představou, že tady, právě tady začne jeho nový život. No a přesně o tom je i tahle písnička. O člověku, který věří, že se z ní stane hvězda, jenže Michael Stipe ten příběh napsal schválně tak, že dodnes není jasné, jestli hlavnímu hrdinovi fandí, nebo jestli nás varuje před tím, jak snadné je uvěřit vlastním představám. Mimochodem, videoklip natočila dokumentaristka Michael Moore a členové kapely v tom klipu místo cesty za slávou zamíří do kariérního centra hledat práci. Takže i tam je cítit, že mezi snem a realitou bývá někdy pořádný kus cesty. No a ještě jedna zajímavost, basketarista Mike Mills tuhle skladbu označil za jednu z nejlepších, které kapela natočila po odchodu svého původního bubeníka. No, takže teď jedna písnička o ambicích, naději a o tom, že možná všichni občas věříme, že za dalším rohem čeká něco velkého. R.E.M. a All the way to Reno.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: taneční muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 u Benešova na 34. kilometru směrem na Brno komplikuje provoz odstavené osobní auto. Řidiči tam musí počítat se zdržením a projíždět se zvýšenou opatrností. Policisté vyšetřují nehodu dvou osobních aut na silnici číslo 229 u Lišan na Rakovnicku. Na místo mířily také složky integrovaného záchranného systému. A v Chomutovské školní ulici se střetlo osobní auto s cyklistou. Událost řeší policie a provoz v okolí může být omezený. Šťastnou cestu, hlavně bez nehod a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hlavním hrdinou jménem Chris bylo 6. Filmu s hlavní ženskou postavou starší 60 let jen 5. No a mluvících zvířat, tak těch bylo dokonce 20. Takže když dnes půjdete do kina a budete typovat hlavního hrdinu, tak statisticky máte větší šanci trefit Chrise, třeba Preta, nebo ukecaného medvěda než nějakou 70-letou dámu. Na studii reagovala i herečka Emma Thompson, která řekla něco, s čím se dá docela souhlasit, že ženy tvoří polovinu populace, stárnou a čím jsou starší, tím mají zajímavější příběhy. No, a kde jsou ty filmy o nich? A víte co? Mně na tom přijde nejvtipnější jedna věc, že Hollywood nám tvrdí, že uvěříme mluvící pandě nebo kocourovi nebo medvědovi, ale že na po 60 jako hlavní hrdinka, to je prý až moc neuvěřitelné. No, možná ještě větší sci-fi než celý Marvel. A i tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o 2 exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální 7letou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: 88.2 a 105.5 FM.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: To, co tě čeká začátkem června, není jen

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky

0: Maximum muziky Evropy 2 jede na plné obrátky a zprávy v 18 hodin jsou právě tady.
1: Dobrý podvečer. Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. V okolí momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně. Rozhodl tak americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen kongres a nikoliv správní rada centra. Soud rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně. Trump v příspěvku na své sociální síti True Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D6, a to na trase Karlovy Vary Praha. Odstavený vůz po nehodě je na 57,5 kilometru. Na Jičínsku dejte pozor na silnici 32 na vjezdu do obce Kopidlno. Tady je odstavené nákladní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je zataženo, místy taktéž může pršet, ovšem v pozdějších večerních hodinách srážky ustanou a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty se aktuálně drží většinou do 26 stupňů Celsia. A jak to bude vypadat v neděli? Polojasno až oblačno, v Čechách se postupně zatáhne a očekáváme na většině území déšť či přehánky. Mohou se ojediněle vyskytnout i silné bouřky. Na teploměrech naměříme od 23 do 28 stupňů. To byly poslední zprávy dnešního dne. Vyladíte Evropu 2 a krátce po 18. si slovo bere Katka Hašková.
0: Ano, a my pokračujeme třeba s Evou Farnou, Mirajem nebo Terou a taky se podíváme na pohyby, které jsme zapomněli, ale jako děti jsme je uměli.
2: Evropa 2.

0: mi i krátce po 6:45. Jinak zamýšleli jste se někdy nad tím, jak se hýbou malé děti? Protože když se podíváte na malé děti, tak zjistíte jednu zvláštní věc, že oni vlastně celý den cvičí, aniž by věděli, že cvičí. Dřepnou si, když si chtějí hrát, visí na všem, co připomíná hrazdu, a po zemi se pohybují tak nějak samozřejmě jako my po chodníku. A právě tyhle tři věci, dřep, vis a pohyb po zemi, prý odborníci často zmiňují jako známky dobré mobility a fyzické zdatnosti, že jsme to jako děti uměli, ale špatnými životními návyky jsme to zapomněli. Jo, nejde o to, že bychom měli všichni odpoledne v práci lézt po 4, jo, ale možná je škoda, že některé tady z těch pohybů, přirozených pohybů, vlastně úplně v tom životě vypouštíme. Protože zatímco děti si sednou na zem a za vteřinu zase vyskočí a dospělý člověk si sedne na zem a začne přemýšlet, jestli si rovnou nevzít i třeba nabíječku, pití, deku, když už je na té zemi. Že? Takže taková malá výzva pro dnešek. Zkuste si dřepnout a na chvilku se třeba pověsit na hrazdu, když třeba půjdete kolem nějakého hřiště, anebo si prostě sedněte na zem a zase vstaňte a sedněte si třeba ještě znovu. Ale ne proto, abyste podávali sportovní výkony, ale proto, aby vaše tělo nezapomnělo, co kdysi umělo úplně samo. No? A jestli u toho budete vydávat zvuky jako otvírání staré komody, tak se nebojte, to je prostě v určitém věku už normální, ale jako tip je to určitě dobrý. Evropa 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Zíbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou jsem si ukopl palec. Zničil jsem tím celý stát Ohio.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ústí nad Labem v Drážďanské ulici se srazila 3 osobní auta, policisté míří na místo a provoz tam může být omezený. A další nehodu 2 vozidel vyšetřují v Českých Budějovicích, ulici Boženy Němcové, událost se obešla bez zranění, policie ale stále zjišťuje její okolnosti. Bez zranění skončila také srážka 2 aut na silnici číslo 121 u Ostrovce na Písecku, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Šťastnou cestu bez nehod, opatrně, protože provoz teď večeru houstne, no a vysílání Evropy 2 pokračuje.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 19. hodina se nám blíží a než se s vámi rozloučím tady na Evropě 2, tak by mě zajímalo, jaké jsou vaše oblíbené restaurace. Říká se, že člověk jí oči má, ale některé restaurace na světě si evidentně řekly, že to nestačí a přidali k tomu ještě takovou lehkou dávku šoku. Třeba nad Chajvanu existuje restaurace, kde se jídlo servíruje v nádobách připomínajících záchodové mísy. A prý to zákazníci milují, no, mňam prostě. V Las Vegas zase najdete podnik, který se jmenuje Heart Attack Grill. Servírky jsou oblečené jako zdravotní sestřičky, hosté jsou pacienti a specialitou je obří hamburger, za který bych vás asi dietolog nepochválil. Pokud máte rádi výhledy, můžete si dát večeři 50 metrů nad zemí. Restaurace Dinner in the Sky vás i se stolem vynese jeřábem do vzduchu a tam už jenom doufáte, že číšník nezakřičí, kdo si objednal polévku. Na Zanzibaru stojí restaurace na skále uprostřed moře. Za odlivou tam můžete dojít pěšky, ale když je příliv, tak musíte připlout lodí. Takže doporučuji si kromě toho, jestli máte rezervaci, a jestli jste si to zapsali do kalendáře, zkontrolovat taky přílivový kalendář. No a na Maledivách si pro změnu můžete dát večeři pod hladinou oceánu. Restaurace má průhledný strop a přídle vám nad hlavou plujou ryby a možná si říkají, a kdo mě dneska sežere. No, až si budete příště stěžovat, že v restauraci u vedlejšího stolu třeba brečí dítě nebo že nemají klimatizaci, tak si vzpomeňte, že někde na světě lidé dobrovolně jedí ze záchodové mísy. No, já myslím, že najednou bude vaše oblíbená restaurace ve vašich dojmech působit jenom jako taková úplně obyčejná hospoda.
1: Evropa 2. Action! Nový.
2: Která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem.
3: What is this?

0: snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful. Am I right?
1: Evropa 2. 80. Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální sedmiletou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Chceš být u toho, když se předávají ceny nejlepším českým podcastům? Soutěž na Evropa2.cz o dvě exkluzivní vstupenky na podcast roku 2026 spolu s originální sedmiletou whisky Stará myslivecká selection a potkej se s tvářemi české podcastové scény.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

0: to the ball girl one time.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo, ty vole, jo, tam bude víc radost. Já vás miluju vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
4: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
2: Ahoj.
1: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rockstar. Warm up dance extravaganza. Na Evropě 2.

Up, we're going to high. Let's go.

bright boy from Brooklyn, Mr. Bobby Fischer.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.